Herr Chesby, ještě jednou tak noč, Herr Chesby Square Dance Competition, a ještě kome to na novo, tak je ništo nům neučí zkvásera. Kěma, kde je ništo nům neučí zkvásera, a ještě to nímu na nogo, a je kočko to na noč. Uda Jobs Memorial Garden, a ještě to tak no. A je ono mač, a je tiška, a je tme jak na noč, a je hemsen husek, a je ništo nům bejčí zkvásera. Min mako da je women, a je mčivasen, a je mačto, a je mnoči, a je i mač, Regional Suicide Prevention Conference. Ok, udam jen jeho gohten nejpříš, aj vyskajgen ještě guno, aj vyskajgen ještě bejte těstoko, aj ještě stojůcko, aj ještě gom pobonka, džin stojí na noc, aj ještě no nějen čís kvásada, aj ještě da čtoby tak no píhima, aj ještě no nísos čís kvásada, aj ještě to tak no. Ok, Udem jen, hej, vyskajgen ještě dotko, aj džič, aj hej, vyskajgen ještě jo, aj hej, kam mám vybdo, aj kým ako hej, vyskajgen ještě bejte zasu, kým ako džič, aj hej, iu mi mačun, kak nagad čaro, aj iu, iu, ntokuin, aj hej, nut miš ntokuin, aj hej, ješko da, čko do mága no, aj džič, uta je, ten da ho, Godosha had those stars, got the bombay tagano, eh? Ok, at the door, it said the mega Emily Hester. I had Skaji, I had that cup to more, and you know, big stow, Yanana Godosh Gawa Westage. It's them don't know, mean Gawa Westage, mean Gawa Westage. Ok, Utamaga had. Gwitan I have been asked to be some time with that Camp Hesterville was like a shagno I have residential school gathering called Jetu Dagnuts. Been asked to be some time I have Nyana now at Jisquasada. Madath, Behimaga Madath I have at Jisquasada I have to Dagnut. Ok, uda je nemskat, je ještě gnota gnot, je nemskat, je i u snidžutko, ko mám jim bydo, u noči, je bombych to do, i u go, je důstej, je u snidžu důstej, gno, je džiška, co by tak nobí jim, a je mač těch, a nechce, škodu tak no, na náku, a je čojo, je škodu tak no, ještě gom džiška, je u snidžu, je džiži důtko. Ok, udam jak je Luka Merwaskem, a je Gejšpajc, co je tam zákon, co je i u jich tam, nemská, co je uno, a je to tak noc, co je to, že je magnu doga, že je wasa, že je edžista doga, a je Gejšpajc, a je to tam zákon, a je to, že je nenáš šabčí zkusit, a je to tak noc, sports complex, a je nějak de pigen, a je to stupid tak noc, a je to, že je skadu wab moj, a je to, že je graduate school. Ok, Gwyhtan mi'n pshisho I have social development o da da cha nemskach agno cha dut go I have wellness retreat o da wesgaj nemskach I have shkudu da gano I nishtano nyayin jis kwasara I have shkudu da gano bihima ga nishtano nishos I have jis kwasara Ok, agon ma'n yw bosh da hea jgoyo cha da wyth madaga cha pshish njish cha bwymbi da gano cha ndega yus